0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.

Někdy si připadám jak pěšák v poli, co ztratil koně a teď ho nohy bolí.

Někdy si připadám jak pěšák v poli, uprostřed bitvy, kde lež pravdu skolí. Láska umírá a mrtvé nikdo nezbírá. V prachu bitev krvaví lidská duše rezaví a v dáli ještě zní salvy poslední. Kolik z nás musí jít údolím stínu, kde světlo ztrácí moc, když neseme vinu. Chci žít jako ten, kdo na kříži

salvy poslední. I když cíl nevidím a slunce mraky střídaj, věřit se nestydím.

si den vždycky začíná, tak čekej duše má na Hospodina. Ježíš Boží syn,

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119:88.
1: Počúvate Rádio Logos.

Ano, Bůh píseň dá a ona nás bude stále provázet. Píseň přišla na naše zem prostřednictvím jeslí. Jeslí v Betlémě.

přehlížet. Říkali, není žádná píseň, prostě neexistuje. Druzí se snažili změnit její melodii. Ustavili zákony, aby ji přerušili. Armády se dali na pochod proti ní. Pobili některé z těch, kteří píseň zpívali. Vztekle proti ní křičeli. Pokusili se ji zničit. Nakonec ji přibili na kříž. Řekli si, tam umlkneš. Ale to se nestalo.

Ale bych se ztratil, jsem tak slabý, ne, nemám velkou moc. Někdy se bojím svého stínu, ze strachu před druhými volám o pomoc.

Ano, Bůh píseň dá a ona nás bude stále provázet. Píseň přišla na naše zem prostřednictvím jeslí. Jeslí v Betlémě. Byla to prostá píseň. Prostá, milá píseň pro každého člověka.

oni se ji pokoušeli přehlížet. Říkali, není žádná píseň, prostě neexistuje. Druzí se snažili změnit její melodii. Ustavili zákony, aby ji přerušili. Armády se dali na pochod proti ní. Pobili některé z těch, kteří píseň zpívali. Vztekle proti ní křičeli. Pokusili se jí zničit. Nakonec ji přibili na kříž. Řekli si, tam umlkneš. Ale to se nestalo.